Dvič stopne opokazaše rano, žive slibko, krutko, po štyrioch, netko miestem dvanače, a na maksimálne 25 žive slibro dženca zalieze po tekim. Celé tak horco nebude. Horce dny na tute dobiče so nastajíč jutce a vo sebe tej špundelu, potom žive slibro tiež zaso na 23 stopňu zalieze a potom pojedže zaso dele na babilične temperatúre v okolo 20. No a ja tak so to poňve v odmenie zmia, když čakače vy na dešť. To dobíme v oprode hišče na punželu za týdžen čakač, to metrologojo viesča celé váhodne prinie vožnoty z nebies, ale no haj to, že sa môže kúsk dlič, ale by prajne tiež tojšto rázo zmenič, znamenča metrologojo. Prede punželu za týdžen s dešťom neliča. S čím ličíme netko? S Lexom Hendriksenom, Džerštun Vokomik. A ja tu nie Džeržu, byl k nasedom.

0: Naposled mi je soboto ráno.
1: Srbský rozhlas. Povieste. V studiu Bettina Wenderotová.
2: Dobré ráno. Na zakončeniu letušeho medzinárodného letného kurza za srbskú rieč a kultúru je Srbský inštitút včera v obdielnikam vo písma přepodal. Lieca by so 40 ľudí z 10 krajov obdielilo. Viaca a čpojica z nich je tiež zložila prúvanie za riečný certifikát, väčšina z nich za nivou A2. Nimo vúčby srbščiny sú na exkurziom aj region blíže zeznali junu pobychu z severní horní v Užicu junu katolskej končine. Od leta 1967 je dohromady 906 zájemcu v liečných prúzninách intenzívne srbščinu vúknulo. Sečo močove ve viacorých srbských ratarských závodách moča runie poslednú pšenicu. Redžič závod nesvačidle netko konc týdenia posledné hektary vočnie. Runočasne nedom svomu zbieraja, zoby kvalita dobrá bola, tak Achim Reda. Potom chce ďaž čarnišča obdživač. Rybešec bioratarstvo Kanecach je z pšenicu hižo hotové od čeravšieho žnia vús. Kvalita je lica dobra, tak roni rebiš. Vunožki pak je nož přerezne. V septembre sú potom zuja a svončne rože na redže. Na vyššej šuli Slepo je so včera 5-dnúsky medzinárodný mediový kemp zakončil. Na ním v obdžilichu so šuleky a šulery o srbskej vyššej šule Ralbice, vyššej šule Slepo a z Českej, z partnerskej šule Slepianského kubvaniša. Mezinárodný kemp převedžiu mediovi pedagógojo studia Lucia ze Smerdžacie a sobu dživačerio projekta ZORPIT, kýž spichuje revitalizáciu serbskeje riče za riadniskim zviazku Trebin Slepo Dživin. Nastali sú mestrujim trojorične serbsko, česko, nimske videove klipy a videove tura po šulski ližunosti a šulskim tvarinju. Auto a značka KM za nedyši kamenský okres je z odstokom najvobľubovaniša stará značka Zakske. Viace hač 5 a 70 tisac auto a motorských byše spočatk leta z tutej skročenku přizivene. Kež vonže ze studie Vysokošule Heilbronn je tiež s dalšími značkami nedyšich horňovúžijských okresov tyšto jezdžit vo popuču. Niedže 1,5 tisac má ZI za Žitavu, 24 tisac HY za Vojerecu a 22 tisac LUB za Lubi. Nimska by 2012 postajenia za značky liberalizovala, z toho časa môža ľudžo tiež skročenky za okresy a bezokresné mesta vúživač, kýž po zariadnických reformách popravom hižo neexistuje. Rodovým parkudelným vúježe je konc týdenia zase tradicionálne zetkanie oldtimerov Insel Classic, kajž zariadová rozdžila očakuje viace hač 500 historických ježidov. Jako osobitostka bude prinie vúbidžovanské auto znatého drežanského konstruktéra Heinza Melkusa Vičič. Jemu a jeho autám venuja tiež ústajencu. Na čaporových výkach poskyčuje originálne džele za oldtimery všelakých fabrikátov. A to one bychu naše džensnejšie povešče, kýž namakače tiež na internetných stronách a app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca slunčne a riane. Vedro nas očakuje. V okolo 28 stopňu maximálne. Jutce potom živé slibro jedže zase vyše cíceči.
3: A na drohách tiež jedže. Niče sa niče nehači. Dobro jezbu do dženca nišeho. Rania, mi sa zdá, od mineného týdženia, od soboty tiež zase ve Voklicach má peká očinené s tým tým kobasovým autom. Mi sa zdá, no to je tam tiež, tam dobe môj ječmo Bettina, he, na besadu poľadať, čo také ľudia si nakúpe. Veď po napúsedmi.
1: Srbský rozvoz.

was a menšinu po napu sedmich je. To tady mám dejší žraz jenu líštinu činc, nímale kaž našu bačon, já co líštinu dželáš sobotu před pekariemi tež mjasne kobasové auta steja. V Oklicach se můjne narečová, no a já tež ve Krusčicach, tam tež samotéka dobrá kombinácia. O što je rinče? Svodna čerstva cauta pekarska a potom tun hakepeto. To je ten rinče na sobotu. Vefrat. A dobrú šalku kofia k tomu ničo rinčoho. Riane Jean vám čovič podna posedmiš.

0: Zadkula.
1: Pozniny Gilea so ke kunci posledni týždeň so bôze započne a s tým je tiež naša beachvolley bulová túra 2026 skoro nimo. Pretač si v veľkým finálu Miločicach zarajeme, dojedeme si ešte do Rožanta na 9. a zdobom poslednú stáciu letušie túry. Šlips a mucha, to je moto. Večora, potekým, kež přeco nedželskú drastu upakovač, když do Rožanta putnikujete. Od napo 6 môža som ústva přizeviť a 6 so preňara zavízda. Zadkula so na vás veselí.
0: Zadkula.
2: Nic zavíč.
3: Pončelo večer.

0: je nowe a my smo je so z Bettinu tež nowe narodziło i potem, co je Bettina no i smutnikowi namaj stajiła, zwariła. Tež mienczino rozsledujemy, że to są niedom lipy wierci.
1: Nabożne słowo.
0: Maženca Bošči Bulank ze Sušec pola Haslova.
2: Přečestvo svušaky na drohotnišim vecam v živinju. Vopravdžite přečel nie jenož v rianach v okomikách po boku, ale tež potom, když je živinje češke. Přečel je připosvuchaja, zmuža so, smeja so z nami a pomaja nám za so stanič, když sme padnili. Tola přečestvo nie jenož z toho žive, než to dostač. Ona je ty z toho žive, sam dobro přečel byč. Spravnošť, dovera, respekt a spuščomnošť sú fundament kužo vopravdžito přečestva. Mave geste, votevrene vucho abo spravna rozmova môža husto viace vuskutkovač hač vulke svova. Znate přísvovo praji, přečeljo sú ta svojba, kotru se sami vupytame. To nás na to dopomína, kak vážne je přečestva hajíč a jeden za druhého tu byč. Snano je dženca dobro džen, přečeli prošče junu džakuju soriec, abo so pola niekoho přizevič, vo kotrem šižo dovo ničo jace svyšal nese. Přetož přečestvo je kaž rostlina, vona rošče, kde so vo ňu starame. Přeju vám dženca ľudži po boku, kocriš vám tyja, a vieselo, za druhých dobrý přečel, abo dobrá přečelka byč.
0: Praj Bošči Bulank ze Sušec pola Haslova v nadoku a zamovitosti Vačoňskej osady 4 minčiny do Svetemeche.

0: Να πω, Βασιμιχιά.
1: Srpski rozvoz. Povijestče. V studiju Bettina Wenderutova.
2: Dobro ranje. Na zakončenju letušeho mezonarodneho letneho kurza za srpsku reč a kulturu je Srpski institut včera občelnikam opisma přepodal. Lica by so 40 ľudí z 10 krajov občelilo. Viaca hač pojica z nich je tiež zložila prúvanie za rečný certifikát, väčšina z nich za nivou A2. Nimo vúčby serbšiny sú na exkurziu maj region blíže zeznali junu pobychu severní horní vúžice, junu katulskej končine. Od leta 1967 a 60 je dohromady 906 zájemcov liečných prozinách intenzívne serbšinu vúknulo. Sečomu čove ve viacerých serbských ratarských závodách moča rúne poslednú pšencu. Regic závod nesvačidlie netko konc týdenia posledne hektary vočneje. Runočasne nedom svomu zbíraja, zoby kvalita dobrá byla, tak Achim Reda. Potom chcieďa ščarniša vopčivač. Rybyšec bioratarstvo Kanecach je z pšencu hižo hotové od čarovšeho žnia vôz. Kvalita je lica dobrá, tak roni rybyš. Vúnožky pak je než přerezne. V septembre sú potom zúja a svončné rúže na rydže. Na vyšší šuli Slepo je so včera 5 dňovský mezunárodný mediový kemp zakončil. Na ním v obdělichu so šulerky a šulerio srbskie vyššie šule Ralbice, vyššie šule Slepo a z Českie z partnerskie šule Slepianského kubvanišča. Mezunárodný kemp převedžešu mediový pedagogojo studia Lucia ze Smerdžacie a sobudživačerio projekta ZORB-IT, kýž spichuje revitalizáciu srbskie reče za riadnickým zviazku Trebin Slepo Dživin. Nastali sú mes druhým trojorečné srbsko-česko-nemské videové klipy a videové túra po šulskej ležonosti a šulským tvareniu. Autová značka KM za nedyši kamenský okres je s odstavkom nevobľubovaniša stará značka Zakske. Viace ač 5,70 auto a motorských byše z počat leta z tutej skročenku přizivene. Kež vynže ze studie Vysokošule Heilbronn je tiež s dalšími značkami nedyších honio-vúžijských okresov tojšto ježdidvo popuču. Niedže 1,5 má CI za Žitavu, 24,000 za Vojerecu a 22,000 za Lubi. Nemska by 2012 postajenia za značky liberalizovala. Z toho časa môža ľudžo tiež skročenky za okresy a bez okresné miesta vúživač, kýž po zariadnických reformách popravom hižo neexistuje. V rodovom parku denním vújezde je konc týdenia zaso tradicionálne zetkanie oldtimerov, Inselklassik, kež zariaduare žila, očakuje viace hač 500 historických ježidov. Jako osobitostka bude prvnie vúbidžovanské auto znatého drežanského konstruktéra Heinza Melkusa vidieť. Jemu a jeho autám vinuje tiež vústajencu. Na čaporových vikách poskyčuje originálne džile za oldtimery všelakých fabrikátov. A to bych upovešte, když namakáče tiež na internetných stronách a našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Vostanie dženca sucho a svunčne je než nekotrým ročoky k dekorácii. Živé slibro hýba so dženca mies 24 a 28 stopnemi, júce potom dže hore na vyše 30.
3: Na drohách je všetko prozne, tam môdi se s takým melkusovým autom šmorač, to byše prvnie také vúbičovanské auto za čas NDR 100 a jedna auto sú tedy tvárili a te mieše také, ja neviem, ač môže, čo so vysnano týž na to dopomíč, také kšídbové durie, kýž sú také hore šli, tak sú to očiní. Dobrú jezbu, 4 po napovosmiš.
1: Srbský rozvoz.

0: ti štak juskaš v dolu pon maštjane čast. To začmenčeno po napo v osemehje. A to tun konc tečenja je tomu 25 let. So je so kruščanski šulski zbiežk za jubojivo zakovanje srpskeje srečnije šule, ki so na koncu nije radžil. A kak dženca ze srpskim šulstvom steje, napšikvat nađijati, so domovina srpske šulske tovarstvo polepšenju ze zmene zakonskih vumenjenju. Tak maja so aktualizovač postajenja srpskoho kultusovo ministerstva v odželjenju na srpskih šulah. Šako su tute hišče z leta 1992, štede ani hišče 2 plus konceptnje eksistovaše. Nekak ci leta so na nove verzi dživa, je pak přeco hišče načisk kultusovo ministerstvo dobi zelenu svet sudač. Kak daloko netk ze s načiskom su? To je Monika Gerdesova. So, vobodnjima.
1: Na zdživanju aktualizovanih šulskih postajenjev je tež referentka domovine zakubvanje Katrin Suchec-Čisvavkova v občelena. Što da maja v obnovjene postajenja sabam šinesč?
2: Aj naše vone všeče bezo, co išče raz vů definuje, što je srpska šula, što to voznamenja, a zo to nejo jeno, što tam što srpšina vůčve, ale musmo si pšeli, co je važne, co je jen jen viste cíl definovane. Zo měli na koncu šulského časa děči tež aktivnu důrečnost za moc.
1: Za puč k tomu su dobre vůčbne plány važne. Tohle reka další cíl zmenu.
2: So vostane při tem so vůčbne plány za předmet srpština, so to, co nešmorne ze stutoho, dokud ze strony SMK je so to dobělo vůčmorne, že my pasme na to tvočili, so mimo to zapísané byč, so máme níče jen zakvat, nám přistejá tež vůčbne plány za předmet srpština, a to je mo za těch, kotře jsou v doma srpské, a kotře jsou jako druhou rečnou srpštinu vůknu.
1: Tež netko ještě vůčbne plány za vůučování ryčných skupinách po 2 plus na šalakové vášně nastavají. To dobyše Miloni vůčoka Silvia Šinova přiznač.
3: My máme podle nás v Sakské a na srbských šulách máme jen vůčen plán za všetky mačerno ryčné skupiny. Za šulerů, kocíž vůknu po koncepci 2 plus srbštinu, to v tuté formě nepředleží. Tam máme my skvěry plány, které jsou si fachové skupiny na šulách sami zastajeli.
1: A potom jsou tam dybky, když bychu Serbia rady celý měč nových postajeniach, kotrež pak nejsou mohli přesadžit. Runie tak mało, kaž serbski šulski zjazk maso očividnie do nowych šulskich postajeniu koncept 2 plus zapšieč. Hišče loni by jeden z dveju zastupuaciju předsedu serbskeho šulskeho towarstwa Beno Hojo si runie tole pšau. Je to vopodstatniu s tym, zo tu kvilu, gdyż vúčerio faluja, zo so vúčovanske hodžine po 2 plus sobu jako prynie šmurnu. Šako neliča k zakvadnym předmětam, kajž matematika abo domiznovieda.
4: Co to praje? No, a za žodná koncu o to zapoloženie tohle plus koncepta, opravdu tak zapoloží se to ten zakvadný obvuk za jednu srbskú šulu. A jem nic také z tún přidatný obvuk, na kterém sú vysopo jednako prine šmura, když je personálna núza.
1: A tohle je po všem zdaču 2 plus značiska von, abo soženie do neho dostavnije. Štož definitívne nebude nových šulských postajenia stač, minimálna ličba za vutvorenie srbskeje riadunie, kiž by niša, ač sa přirunujomne nemske riadunie byla.
2: Also to je hižo riadovane ve šulskim zakonju. Kavulke su te riadunie, pokužo teko paragrafa, jo tam hiščen extra votresk, kotrež riaduje, zo su vúzača možne za srbske šule. System jo to zblída.
1: Najzajšo leca konc leta bude jasne, kak nowe šulske postajenia sakskeje za serbske šule a druhe šule nemsko-serbske končinje vopadaja.
0: Tak daleko rozprava vo aktualkach přidele na nových serbskih šulskih postajenjach. Što pak je zvostavo po kruščanskim šulskim zbiežku peča 20 let pozdišo? Što je mjestem hinak, kotre starostče vopsteja a kotre impulze su z njeho vyšli juce zoniče viace vo tem? Ve našim nedželnem vusevanju vizo pojednačih. Cibidelki na 8.

tež modina rade počuje. Sopoda do přírody například je tež samska dekanatna modina. Lica na zromadny vůlet přeprošena kotraž, kotrž budže 13. septembra. Če odlapak ja to hižo netko povedam, měli so hađo punžele, prošu přizjevič, jeli chce modina se zbusom sobu do sprůvjo pola hamora ječ, tež budže zromadny nešpove tam nejše kvačite v církvi a přizamknie so potom tež čomikovanie z čelna do nového města při sprejví a další zajímavostky. Potajkým hač do Punžele so přízevič, když chcete so na vůbičovaniu, lepe prajene půčovaniu, vůlečenic vůbičovaniu na vůleče sobu vobčilič. Jednače menšinou po 8.

0: mi hišče prozdnjenju, a rade bereš se raz v ucho knju, co by si vostudu zabil. Pretače tajka hotova, to traje, a v nej si vele proci, to su tež dječi v smerčaci pitli, jako su v studiju liška z polni paru na bajce paslili.
1: Zato dobimo horje do drugeho poskoda pod cichu. Tam mali komorce maja liški takrec svoju technisku lišu jamu. Mikrofone, ličak a monitor tam steja a holca při mikrofone so hižo poči. Vona pod navodom Štefana Gedika text narava a pšetco zaso namakavu nikajki zmyk.
2: Ja si musu, když te so najprv pracujete džiči ten text najprv naukenš a po njo jen vuj seči a prajna na Polska je mo jo, to šo fajn, ale odsieče to znamená malko se zúrazom a tak činč, a tún šaca praj, a čin to šiemo, a čin to šiemo, a spútaj to šiemo. To ja si musu, když jem to pon poradne nečini a se šaflivošť a malko smyšne, když je pod ľuž zúpia, ale musmo to, ja buch prajo, celé kúl hinkrenili.
1: Všako su so do narávania týždere přijotovali. Cíl medijového projekta, kýž su dječi kruščanského hota zromadne ze studium Líšku převedli, bajku jako svucho knihu narávač.
3: Četra Daniela, jo nám jenu knihu pokazava, to by ta bajka teci svinka. Teci svinka si ci kešky natvaria. Ta prima je ze svumu, ta druja je ze ze streva a ta ceče ze skamena. Pon šinžen velk a tun velk ce ponte te svinka šlapnť. Pon ja ušun tak nadu zem sa buknu.
1: Povedati Vanda a Lubina. A jako so velk na koncu pukne, je to vizo dobro a vesový konc za prosadka. Za dječi při mikrofonach pak by to sobu najčeši vokomik při naravanju.
4: Ten najčeši by so na komandu smeč, tu ke smo mali cibulia, to smo muši dobili na jen mulčinč.
1: A Hanka, če odlaje to tak češko so na komandu smeč?
5: Dokužajte Lukáš, tu se nie tak pohnemu smeč, a z nepredého teoretiku, co smela, pon druhý raz jo, na sokačte kavera smela, pač mu sa romade smeli.
1: So takhle zvutroby a na komandu smeč. Je kytro češko. Brneš je Štefan Gedik žorčiki povedal a šo možne spytal.
2: To pon tenio pomalo a pon sem ja pon na koncu dobel kvazi kremase čovač a so mo pon jene 10 sekunde smešo von krenemo. Jo, klopalo, vyše pošitko ne, echt rene.
1: A takhle klinči potom bajce, když je so vek skonč ne puknu.
6: A svinka, to je nož tak
1: Vizo slušak poriadni bajce tiež stajne tun loze, tutem pađe velk. Beno je nedom vidžal, zo je rola za neho prava.
7: Haj, ja som sa celé ja pokazal, ja som jak velk, haj, on čo nevek bol.
8: Tako lúzo ráčka, to za tebe by si ti pon súčas predstav, že si ti taký lúze čmo veľkého listu dokázať to pon činu.
7: Haj, kúšno si to tak predstavil.
1: Bola Bena Džiše narávanie kytro spíšne. Prosadka, Lukáš, Hanka a Dorotea hižo trochu dlie treba chú.
9: To najčešie by, to je najprv Hanka dobrava prať, pon ja kyt som dobrava prať a pon ja dobrava kyt Dorotea prať.
1: Nitko pak von ze studia a do přírody. Tam dživaše menujce tamna povojca skupiny. Za dobru svucho knihu trebaš menujce tiež realistiske efekty. Izabela a Vanda povedate.
10: Musme mieli jen tablet a jen mikrofon a to znihtuje. Also musme ma traladali kajky zvnk do posve a najlepeja. Pon ja nicht du Tablet na Statue, han ich du du Mikrofon zerpans mir tun Giochinelli.
11: Also napschikwat ja sem jamwa jen kamen. Also da gibt's hier tun's mir aber nein hinaische kamen hore panstawa pons mir sie einem bo kamen am tam durch gewar.
1: Den tun sasaji wird die beize?
11: Dich tun jen tun dummste mit Zählamit war ich.
1: Na koncu su potom šo na kompjuteru sijali a romadže zastajeli. A džiči može so boze přes svucho knihu veselič, kiž su cele sami nadživali. Praju jenojš.
12: Matnetka byla celi, byli a byli zromane v keži z kamena.
13: Juhu!
0: To by potajkim vůli to studia Liška smerdžaci. Hotové džiči jsou tam cí prosadka naravali. Nětko můžeče si představit, kelko dživa je stavizničky, kajž naše tvarniščo, lutky abo filumelos za radio produkovač a votedženja kujžde džen svuchoru vusovač. Rady můžeče si še tute tešu naši app MDR Serbia vomere naposkač.

0: Nedom 5 do 9.
1: Nabožné slovo.
0: Pažence bosči bulang se sušec pola haslova.
2: Přečestvo sluša k najdrohotnějším věcam ve živinju. Opravdite přečel nie jenož v rianech v okomikách po boku, ale tyž potom, když je živinje češke. Přečel je připosluchaja, zmuža so, smeja so z nami a pomaja nám zaso stanič, když jsme padnili. Tola přečestvo nie jenož z toho žive, niž to dostač. Ona je ty z toho žive, sam dobro přečel byč. Spravnošť, dovera, respekt a spuštomnošť sú fundament kužo vopravdžito přečestva. Mave geste, votevrene vucho abo spravna rozmova môža husto viace vuskutkovač hač vulke svova. Znate přisvovo praji, přečeljo sú ta svojba, kotru se sami vupytame. To nás na to dopomína, kak vážne je přečestva hajíč a jeden za druhého tu byč. Snano je dženca dobro džen, přečeli prošče junu džakuju soriec, abo so pola někoho přizevič, vo kotrem šižo dovo ničo jace svišal nese. Přetož přečestvo je kaž rostlina, vona rošče, kde se vonju starame. Přeju vam dženca ľudži po boku, kotriš vam tyja, a veselo, za druhých dobro přečel, aber dobra přečelka byč.
0: Do prebosti bulang se sušec, spola haslova, vena dokua zamovitosti bačoňskije vosade.

0: Polícia z G.
1: Čisku je so na droze i štvotk dopodnja nezbožo stavo 85-letno vođa Dačir. Cyše spaku a nišća naljivo na onu drohu, všitim ševidža povšem zdaču odprava přijeduceho 81-letnoho Audiu, tun mi ješe před jezbu. Vobaj zenioraj, so při zražce na zbožo je než mocne strožištaj, plachua škoda 40 euro. Ve vázu su neznači so v ústavě přečivjace symboly na paviljon přihače na Cukvinski namorali mestrujim tam na te drevene blido. Nasta škoda 500 euro, policija nitko za skučičele mi pyta. Klukšu je nakvadna auto štvrtk dopodnja technického problema dla voli, zubivo a to na čare 700 metrov. 40-letno vođa Simsona so volija dla vali, a so při tem lohce zrani, škoda na mopeče 200 euro. Biskupicach je nutna rozkora na tohošu noci na štvrtk, k tomu vedva zadobiše policija zakročič, 21-letno by so skupine ljudi bližil a je jim rozil, v obydlerio zazvonišu na to policiju, jako chcuchujo tak do kruče džažič, so mesobu zranišu, jeden dobiše samo do korunie. A budušinje na Alojsa Andritske a jendo je štvorči je so čera připodnju laube palivo, kotraž so potom dospone zniči, škoda, kotraž je tam nastava 15-10 euro. Nimo toho su hoce pomenja tešišče škodu na susodnoch ležonosčach nadživali, vysoka riadka je so spaliva rostline kerki a rostlinanja, zume nekak 10 euro.

0: Riadne voki dač so vodcelič. Potom šinče tam a tam, a tajke namove zavesne svedženje, svišiče teledne kjetro husto v osebi šak mi s modostnimi v socijalnih sičah so tak širja. A z toho je so mjestom veste trend v siči vuvju. Vi je Klement Schmidt. Rozkvač nam prošu Klemenco, što za tem ci?
1: No mjestem vuladaš v siči ledma ješče vabienčko zavesnu fetu, kiž bez toho vinče. Štož by nederaz rýze plakát na nause, je v sýči džensiši džen písané videové klip. A zase tún teko ľudí, kaž možno vobľada, to byš vieza byť kreatívne, tak za tún klip sa husto a veľa dželi, zo naposled došť ľudí vábiene za svedžen vidí.
0: A kak sú tuto videá natvárené za tých, koci, što ešte celé tak neznajú?
1: A je tuto videa, rajkaja se s typickými namovami na alkoholizm na žlokajnce, pokazaja pak skere hinajše scene. Tak napríklad si kamarát vonjove vobore posvonje svoj navonik ze šerščovcom lakiruje, v dalšim videu je vidieč, kak štom na auto padne, zbe potom nichtu rek, jeli so raz tež tak vodcelič chceče, no a potom ščivuje typické vabiene za tun abo tamne svedžen. Tež serbska modžina mjesten tak abo podobne za svoje fete vabi, hač serbsko pazičanscy, kiž z čomika do vode padnu, so tak rec votunkaja, sušičanska modžina abo radvorčenjo. Čelat takých vabienčku sme na našej strone tež zestajli.
0: A viac informáciu k tým je zoniče na našej internetovej strone a tiež v našej app MDR Serbia. Přenáty konzum alkohola poprom, to nie je ničo. Začoš milí zaredovania, zaredovario svedženiu vabič. To je moje minenie. Minšinu po bydlk načesačie.

0: napokon poslednju staciju letušie ture Šlips a Mura, to je moto, večora, potekim, kajž přeco nedželsku drastu upakovač, když do Rožanta putnikuječe. Od napo šestčich môža som ústva Pšizevič a šestčich so preniara zavízda. Zadkula so na vás veselí.
1: Zadkula.
2: Nic sa vypočenovieto. Přeprošenie Felixo a Nitko Šice, DGIF, DGIF. Česač do napo, česači.

0: Na půdě sačích je.
1: Srbský rozvoz. Pověstře. V studiu Bettina Wenderotová.
2: Dobré ráno. Na zakončeniu letušeho mezunárodného letného kurza za serbsku rič a kulturu je Serbský institut včera v obdzielnikam vo písma přepodal. Lica by so 40 ľudí z 10 krajov obdzielivo, viaca hač pojica z nich je tež zložila prúhovanie za ričný certifikát, väčšina z nich za nivou A2. Nimo vúčby serbštiny sú na exkurziomej region blíže zeznali junu pobychu severní hony Vúžice, junu katulský končinie. Od leta 1967 je dohromady 906 zájemců lečných prozinách intenzívne serbštinu vuknulo. Sečo močové ve viacorých serbských ratarských závodách moča runie hišče poslednú pšincu. Redžic závod nesvačidle netko konstudinia posledne hektary vočneje. Runočasne nedom svomu zbieraja, zoby kvalita dobra byla, tak Achim Reda. Potem chce džaš čarniša v občivač. Rybišec biorata svo kanecach je z pšincu hižo hotove od čerovšeho žnija vůz. Kvalita je lica dobra, tak roni rybiš, vunožky pak je než přerizne. Septembre sú potom zuja a svunčne rože na redže. Na vyšej šuli Slepo je so čera 5 dňovský mezunárodný mediový kemp zakončil. Na ním v obdžilichu so šuliaky a šulerio serbskeje vyšeje šule Ralbice, vyšeje šule Slepo a z českeje, z partnerskeje šule Slepianského kubvaniša. Mezunárodný kemp převedžeš u mediový pedagogojo studia Lucia ze Smerdžacie a sobudživačerio projekta ZOBIT, kýž spichuje revitalizáciu serbskej reče zariadnickým zviazku Trebin Slepo Dživin. Nastali sú mes druhým trojoričné serbsko-česko-nemské videové klipy a videovatúra po šulskej ležonosti a šulským tvareniu. Auto a značka KM za niedyši kamenský okres je s odstavkom najvobľubovaniša stará značka Zakske. Viace hač 5 a 70 tisac auto a motorských byše spočat klieta stúte skročenku přizivene. Kaž winže ze studie Vysokošule Heilbronn je tež s dalšími značkami niedyších honjovúžijských okresu tojšto jezdžidlo popuču. Niedže 1,5 tisac má ZI za Žitavu, 24 tisac HY za Vojerece a 22 tisac LÖB za Lubi. Nemska by 2012 postajenia za značky liberalizovala. Z toho časa môža ľudžo tiež skročenky za okresy a bezokresné miesta užívač, kýž po zariadnických reformách popravom hižo neexistuje. Niedyšie Margaretčine hitše ve Vujky Dubrave svieča dženca dvojne jubilé, 35 letné obstače spichovanského tovarstva, kotrež by tam pred 30 letami muzeo otvorilo. Muzej najstaršim dielu tvarenia nedyšie fabriky venuje so produkcii miliny, izolatorov a druhých udžiokov za milinovody. Vo to podňa poskyčia vedenia po muzeju, kaž tiež do pomnenky k súchaniu. A to bych u naše povešče, kýž namakače tiež na internetných stronách a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca, svunčne, modre nebio, nekotre mročavky so potom přidruža. 28 stopňu dženca zmijeme a júce potom hišče čopliša cíceči, círa cíceči takhle. Tutem rinku.
3: Svunčko, svunčko, co je meč hova svunčna roža a popu svunčna roža. Bettina, ty by to ma napanulo, so naše svunčne rože, te pola, kýž mu také reálne mamo. So te vujčky z cilva jace ze svunčkom sobu nepočula.
2: To sem ja s mojimi dječmi netko tež v obkeč bova.
3: Vidíš?
2: To sem sa prašal čo odla.
3: Vidíš, ja ty.
2: To sú šoklone.
3: To sú kruče šiazane. Góda, môžeme sa to voprašať raz. Domujme sliči môj, he? Dokáž čo mi to voproče napanulo, to tak komiš. So popravom, když svunčko spadže, no.
2: Preda, co moča, septembre, so raz naprašujeme.
3: Haj, to moš činimo, na kujže, ba, co je nekaj malalač na pučoch? Nie, ničo sa nestáva. Dobrú jezbu do džensišho rania. Kýba vedoma, vieš, čo, na čím to záleží, to môžete ešte na nás zvoniť tu do Budešina 0591 730 400, alebo tiež přes chat, alebo konstateňa pri vesnom svedeniu raz o tom diskutujete a potom vúsled k nám punželu prezentujete. Peč po napoďesačiť.
1: Serbský rozvoz.

0: Tutom koncertžene je tomu peča 20 let, zo je so kruščanski šulski zbježk za ju bojivo zakovanje serbske srečnije šule, kiš so na koncu nije radžil. A kak dženca ze serbskim šulstvom sva ste, napšikvat nađije taj so domovina a serbske šulske tovarstvo polepšenju ze zmene zakonskih umenjenju. Tak maja so aktualizovač postajenja Sakskoho kultusova ministerstva vodžele na serbskih šulach. Šako su tute hišče veliče 20, vodajče 19.2 a 19.2, tede ani hišče 2 plus koncept ne eksistovaše. Nekak ci leta so na nove verzi dživa, je pak přeco hišče načisk, kultusovo ministerstvo dobi zelenu svijet sudač. Kak daloko netk se s načiskom su, to je so Monika Gerdesova naprašovava.
1: Na zdživanju aktualizovanih šulskih postajenjev je tež referentka domovine za kubvanje Katrin Suchec-Čisvavkova vopčelena. Što da maja vopnovjene postajenja sa vam šinesč?
2: Naše vone všetče bezo, co išče raz vů definuje, što je serbska šula, što to voznamenja, a zato nije jenoš, co tam što serbšina vůčve, ale musimo se pšeli, co je važne, co je jen jen viste cíl definovane. Zo mili na koncu šulského časa děči tež aktivnu důrečnost za moc.
1: Za puč k tomu su dobre vůčbne plány važne. Tohle reka další cíl zmenu.
2: So vostane pšitem so vůčbne plány za předmet serbština, so to co nešmorne ze stutoho, dokud ze strony SMK je so to dobro vůšmorne, že my pasme na to tvočili, so mimo to zapísane byč, so máme niče jen zakvat, nám přistejá tež vůčbne plány za předmet serbština a to je mo za tých, kotre sú vo doma serbské a kotre sú jako druhú rečnú serbštinu vúknu.
1: Tež netko hišče, vůčbne plány za vyučovanie rečných skupinách po 2 plus na šalakové vášne nastavaja. To dobeše Miloni vúčoka Silvia Šinova přiznač.
3: My máme poľa nás v Sakske a na serbských šulách máme jen vúčen plán za všetké mačerno rečné skupiny. Za šulárov, ko si švúknu po koncepte 2 plus serbštinu, to v tuti forme do nepředleží. Tam máme my skýre plány, ktoré sú si fachové skupiny na šulách sami zastajeli.
1: A potom sú tam dybky, kýž bychu Serbia rady celý mieč nových postajeniach, ktoréž pak nejsú môli přesadžiť. Runie tak mało, kaž serbski šulski zjazk ma so očividnie do nowych šulskich postajenju koncept 2 plus zapšieč. Hišče loni by jeden z dveju zastupuaciju předsedu serbskeho šulskeho towarstwa Beno Hojo si runie tole pšau. Je to vopodstatnju s tym, zo tu kvilu, dež vúčerio faluja, zo so vúčovanske hodžine po 2 plus sobu jako prynie šmurnu. Šako neliča k zakvadnym předmětam, kajž matematika abo domiznovieda.
4: Co to praje? No, a za žodnákom co o to zapoloženie teda plus koncepta, opravdže tak zapoloží se to ten zakvadný obvuk za jednu serbskú šulu. A im nic také z tún přidatný obvuk, na kotom sú vysopo jednako prine šmura, když je personálna núza.
1: A tola je po všem zdaču 2 plus značiska von, abo soženie do neho dostavnie. Štož definitívne nebude nových šulských postajeniach stač, minimálna ličba za vutvorenie serbskeje riadonie, kiž by niša, ač sa přirunujomne nemske riadonie byla.
2: Also to je hižo riadovane ve šulskim zakonju. Kavulke sú te riadone, pokužo teko paragrafa, jo tam hiščen extra votresk, kotrež riaduje, zo sú vúzača možne za serbske šule. System jo to zblída.
1: Najzajšo leca konc leta bude jasne, kak nowe šulske postajenia sakskeje za serbske šule a druhe šule nemsko-serbske končinje vopadaja.
0: Tak daleko rozprava vo aktuálkach přidele na nových serbskih šulskih postajenjach. Štopak je zvostavo po kruščanskim šulskim zbiešku peča 20 let poždišo. To je mjestem hinak, kotre starosče vopsteja a kotre impulze sú z neho vyšli juce zoniče viace vodem v našem nedelnom vusevanju po jednačich. Dve minčinje do Cibilky na Česačie.